ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Tak nastupte hned, než ujede vlak. Si dech chvíli holubice, chvíli jak drak. Bude na tom líp, kdo zaplatí dřív. A kdo má ostrý ramena, ten uvidí líp. Už rozděl se vlak, všichni nadskakujou. Co staří mladé naučili, opakujou. Obligátní starání a vznešená lež. Společnost je

Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda, jsme chytří dost.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

Jsem vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy nebo být najednou velmi vážně nemocen, ztratit milovaného člověka nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.